Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potosí, Potos